Na záver sme počúvali výber z prvej knihy huslových duet Belu Bartóka, a to v podaní Barnabáša Kelemena a Katalin Kokáš. Koncerty zo sveta pripravili a dobrý večer vám z Rádiom 9 želajú zvukový majster Dominik Novák a redaktorka Silvia Zvarová.

kašte, ani si očička nekaste, ani je ten šuhaj nehoden, čo by zaplakalo dievča preň. Ani je ten šuhaj nehoden, čo by zaplakalo